Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Royxop. Norské duo hrající elektronickou hudbu z prvky trip-hopu. Jejich skladby jsou jako ta noční procházka městem. Plné tajemství a energie zároveň. Royxop jsou jako ti kamarádi, co ti přinesou hudbu, kterou musíš cítit. Připrav se na pořádnou dávku hudební hloubky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci elektronické magie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou

0: Dámy a pánové, mým dnešním hostem podcastu Hana jede je zakladatel školy Populo, Jakub Rakušan. Ahoj.
1: Ahoj. Čau, Lukáši.
0: Tak Jakube, ty v současné době vedeš vzdělávací školu, ale nebylo tomu tak vždy, tak abych tě poprosil, jestli bys nám trošku přiblížil ten svůj příběh.
1: Mm-hmm. Tak před 6 rokama jsem založil školu Populo. Úplně náhodou. Myšlenka byla, nebo v to, co je škola Populo teď, tak při zrodu jsem ani si nepředstavoval, že by to mohlo být to, co je teď. No a uběhla dlouhá cesta za těch 6 let a věnujeme se individuálnímu doučování dětí. A pomáháme všem žákům, rodičům s tím, aby zvládli školní docházku. Takže my se nesnažíme děti vzdělávat, opravdu je jenom doučujeme a snažíme se, aby těch 9-14 let přežili základku a střední školu.
0: A kdyby se měl vrátit jako k té podstatě, kde se vůbec vzala tady ta myšlenka, nebo co jsi dělal vlastně předtím, jak to celé vzniklo? Mm-hmm.
1: No, moje bývalá práce, kam jsem chodil, tak my jsme vlastně školili krupiéry, měli jsme rekvalifikační kurzy a ti krupiéři potom odjížděli na zámořské lodě do Velké Británie, do zahraničí, anebo tady do českých kasín. Ale jednalo se svým způsobem taky o vzdělávání, protože jsme v 7-týdenních kurzech je naučili 3 základní hry, co se hrají v kasínu, blackjack, poker a ruleta. Takže to bylo vlastně s výukou nějakým způsobem určitě spojené. No a předtím jsem pracoval v zahraničí, protože jsem pracoval v kasínech, tak jsem potom následně mohl školit a tak dál. A měl jsem potom ještě jednu takovou malou firmu zase. A vyzkoušel jsem víc věcí, tady u toho jsem strávil asi nejvíc času. A postupně to plynulo tady k tomu. A tato myšlenka vznikla velice tak spontánně a náhodou. A velice příjemně. A tady tuhle cestu, jak začít nějaký nový projekt, bych doporučil určitě hodně lidem, protože mi se osvědčil a je velice nenáročný a člověka tak nesvazuje. No a vzniklo to tak, že kolegyně v práci měla stůl naproti mě a my jsme měli docela dobrou pracovní dobu, že jsme začínali v 9 hodin a nebo takový ten plný režim, kdy jsme makali od 9 zhruba do 3:30. A ona každý úterý zůstávala do 5 hodin a potom vždycky někam zmizela. A já jsem říkal, Marti, proč jako zůstáváš o hodinu a půl díl v práci? No a to z ní vypadlo, že vlastně chodí doučovat na Horní Lán, kousek od Teska, nějakou mladou slečnu, spíš asi dívku, a už doučovala i češtinu. Tak já jsem jim tak jako rychle vzal matematiku, jsem to rychle spočítal a říkám, takže ty seš hodinu a půl díl v práci, potom jedeš na Horní Lán, tam doučuješ hodinu český jazyk, češtinu milovala, ona měla vystudovanou fieldu, takže to bylo něco, k čemu tíhla od začátku. Potom občas na to tak trošičku nadávala, že jí babička kouká přes rameno, že jí říká, jak vlastně tu výuku má vést. No a potom hodina uběhla, sedla na tramvaj, jela na nádraží a na vlakový a pak jela do Brodku. Tak já říkám, že ty kvůli hodině doučování strávíš jako zhruba 4 až 5 hodin svého života, aby sdělala činnost, která tě naplňuje, baví a kterou si vystudovala. Říkám, tak o hodinu to se bavit nebudem, to bude třeba 19 korun asi, takhle. Tak si říkám, tyjo, takových jako lektorů bude asi víc a budou s tím mít problémy. Říkám, Martin, nebylo by lepší, kdyby jsme udělali nějakou místnost v centru, kde by se ti lektoři mohli scházet a tam doučovat a ti žáci by chodili za nimi a ne naopak. Ona, no to je dobrý nápad. Říkám, tak jo, tak budeme to dělat každou středu od 3:30 do 6:00. Jednou týdně. Hodinu a půl jsme si dali. Mm. A tak samozřejmě první věc, co nás napadla, tak musíte to nějak jmenovat a musíte založit facebookové stránky. Tak to nám zabralo jeden den, nebo potažmo týden. No a tak se ty věci nabalovaly, tak pak jsem poprosil kamaráda, jestli by nám neudělal webové stránky. Ta webová stránka byla ve tvaru A4 a bylo tam napsané doučujeme děti základních a středních škol. Připravujeme na zkoušky a máme tam i výuku jazyků. Říkám, hele, dáme to, prostě vyvěsíme to na internet a uvidíme, co se bude dít. No a pak jednoho dne zazvonil telefon.
0: No. A tak to všechno začalo.
1: A tak to začalo, no. A zazvonil telefon. Já jsem typ člověka, který chce si hnedka něco ověřit, jestli to funguje nebo ne. Takže já nerad připravuju věci a potom je ověřuji, ale já rád chci ověřit okamžitě a potom na nich stavět. jestli ta myšlenka nebo prvotní úvaha je správná. Spousta lidí si nachystá obrovský zázemí pro svůj nápad, potom s tím jde na trh a tak ho seknou přes prsty, že to nefunguje. A je tam potom strašně moc ztraceného času, anebo on vyvíjí nějaký systém, program, nějakou metodiku a ona potom není trhem vůbec přijatá žádným způsobem. Já jsem to jako úplně až zbytečně do extrému, jdu naopak, takže já, když mám myšlenku, tak ji hodím na papír, okamžitě ji zveřejním, otestuju a hnedka vidím jo, ne, pokud jo, tak tady jsou ještě tyhle chyby, anebo úplně ne. A tohle byl ten případ. Takže já jsem neměl žádného lektora, neměl jsem kancelář, nic. Já si říkám, takže já budu mít lektory, budu zvát na pohovory, budu dělat nějakou metodiku, budu si je zkoušet, pronajmu prostory a mě se nikdo neozve. Tak to je docela pain, to nechci, že? Takhle.
0: No ale samozřejmě nabízí se ta otázka, že možná jsi měl tu kamarádku, která teda doučovala češtinu, ale teď první telefon byl třeba, dobrý den, potřeboval bych doučit matematiku. Co následovalo potom?
1: No následovalo to, že jsem poprosil rodiče, jestli by mi nepůjčili kancelář. Na to, aby jsem si tam s tou maminkou mohl promluvit. A až jsem si s maminkou promluvil a zjistil, co chce, tak až potom na základě toho jsme dali inzerát. A jelikož já si myslím, že fakt Česká republika je pedagogický stát, tady má pajdák každý druhej, tak to bylo velice jednoduché najít hnedka lektora. Asi nebyl žádným způsobem ověřený a otázkou je, jak musí být ověřený lektor, když někoho doučuje zlomek. Já myslím, že jsme to zvládli my dva, že tam jde spíš o ten přístup a o to, jaký bude mít postoj k tomu žákovi, jak bude empatický vůči němu, protože on je určitě jiné vyučovat 30 žáků na základní škole, kdy musím udržet pozornost 30 žáků, a kdy má každý jinou úroveň, každý dává jinak pozor, každý někdy jindy chyběl, než když mám někoho tady naproti tobě, nebo když se podíváme na nás dva, tak nás chtějí vysvětlit, jak fungují zlomky. Jo, tam není potřeba žádná metodika, tam je potřeba vnímat toho žáka a on musí být otevřený s váma komunikovat a poslouchat. No.
0: No, na rovinu si přiznejme, že u těch 30 dětí nebo žáků v té třídě je to téměř jako nemožný úkol. Já si myslím, že už je to taková ta vlastně nejvyšší hranice, kolik vůbec těch žáků může být na toho jednoho učitele. A i tak si myslím, že většina těch kantorů by řekla, že ideální počet by byl kolem třeba 15 nebo do 20, tak aby skutečně mohl se věnovat tak nějak všem a aby všichni udržovali tu pozornost a tak dále. No a kdybych se tě zeptal, jak bys vlastně obecně měl zhodnotit nebo ohodnotit český vzdělávací systém. Můžeš klidně známkou jako ve škole.
1: To já si netroufnu. To já vůbec ani, to mi nepřísluší, nemůžu hodnotit školský systém. Já nevím, jak bych ho sám nastavil pro takové obecenstvo lidí, spektrum lidí, že jo, z tolika sociálních skupin, vrstev, s takovým budgetem. Já nedokážu říct, že bych ho nastavil lépe. Myslím, že by se měly nastavit nové procesy, nové způsoby výuky, ale určitě se dají lépe využívat finance. Jsou věci, které jsou více a méně důležité, tak určitě do těch více důležitých by mělo téct více peněz přirozeně. A jsou věci, co jsou efektivnější a méně efektivnější. A stačilo by se na to podívat se tímto způsobem. A takže celkově školství bych nehodnotil, ale co bych hodnotil je určitě to, že extrémním způsobem zkostatělé a nepružné a tím pádem nefunkční v tom, jak se rychle vyvíjí různé produkty, životní styl, sociální sítě, IT technologie a tak dál.
0: Nicméně ty určitě přicházíš, nebo respektive ne, možná teď už ty osobně, ale vlastně vaši lektoři přichází do styky s mnoha žáky a studenty. Dalo by se to možná uchopit tak, který třeba předmět, jestli máš tady tu informaci, se třeba doučuje nejčastěji, z toho vlastně vyplývá, který je nejméně oblíbený na těch školách, ať už se bavíme třeba o základních středních.
1: Tak je to, já myslím, že to budou všichni diváci, posluchači vidět, ale je to matematika 100%. Ale je to zase z toho důvodu, že tam, abyste někomu něco vysvětlili, tak to nejde dělat paušálně pro všechny stejně, ale každý v té rovnici pochopí a nepochopí něco jiného. Jo? Když mám někomu říct, kdy se já nevím, kdy vznikla první republika, tak to je exaktní datum, ale pokud mám přijít na to, jak se řeší kvadratická rovnice, tak ta má tolik částí, co já musím na sebe navázat, aby jsem to dokázal spočítat. A já potřebuju každému žákovi ho posunout v té jedné fázi, nebo v té jedné části ho musím posunout. Takže to je hrozně komplexní. Jo, je to složitý. Takhle. Takže tam potom, proto je na to ten učitel krátký, ten pedagog. A ta matematika se těžko vyučuje, nebo je těžko přijímá na žáky. Protože ona potřebuje mnohem víc individuální péče. Protože tam je tolik možností nebo prostoru pro omyl, proto nechápat jednu věc, že to on nedokáže obsáhnout naráz. Jo? A tam vzniká ten problém určitě. A to stejná čeština, že? Protože když píšeme diktát, tak vy můžete, můžete dělat chybu v čárkách, v háčkách, v interpunkci, jo, s, z, i. A nám to je potřeba individuální přístup, nebo ne, protože každý má problém něčem jiném. Nemůžeme říct, teď se pojďme se učit teďka diktát, jak se píše diktát. To nejde.
0: Určitě, souhlasím. Když se teda vžiju tady do té situace, tak co následuje potom? To je naprosto běžná situace, kdy vlastně třeba dítěti něco nejde. Předpokládám, jako první, co je, tak může jít buď to za tím učitelem sám, nebo na vyžádání, řekněme, rodiče, anebo právě, dle mého názoru, jsou to rodiče, kteří tak trošku suplují vlastně toho učitele s tím, že ještě potom vyučují ty děti doma.
1: Je to tak, no? Já myslím, že výuka u učitelů už je možná pouze v případě, že to není váš učitel. Takže si znáte jiného pedagoga, který vám pomůže. Pedagogové už toho teď mají hodně, takže zase to není pro ně úplně atraktivní asi doučovat už v odpoledních a večerních hodinách. Ale i když to bylo jako běžný standard doučovat na přijímací zkoušky a tak dál. A většinou to zůstává u pedagogů, co jsou v důchodě. Jo, je to přirozené, pěkné. No a potom jsou na řadě rodiče, kteří to zvládají do určité doby. Někteří to nezvládnou vůbec, jo, protože doučovat svoje dítě je ta nejhorší možná varianta. Vy si spolu máte hrát, uklízet, starat se o domácnost a ne ještě se učit. Ta autorita toho rodiče je prostě, nebo ne autorita, jakým způsobem to popsat, no. Je to těžké učit své děti. Protože vy byste měli být kamarádi a chovat se jako rodič, dítě a ne jako učitel. No, jako určitě, jako učitel v jiných oblastech v životě, ale ne v té matematice. No. Já myslím, že ta trpělivost je tam velice omezená na straně rodiče. Asi ta trpělivost je to nejdůležitější tam.
0: A nejenom trpělivost, ale samozřejmě postupem času i ty vědomosti, 100%. Protože co si budeme na té základní škole, třeba první stupeň jak šták, na druhou stranu potom druhý stupeň, potažmo střední škola, už jsou občas trošku náročnější věci. A na mě teďka na YouTube nedávno vyskočilo video, možná si to tenkrát taky sledoval, bývala soutěž, že jsi chytřejší než Páťák, už je to pár let, běželo to tuším na České televizi. A tenkrát tam v podstatě byli taky soutěžící dospělí lidé, kteří vlastně odpovídali na otázky, které se učili mezi první a pátou třídou. A já jsem se asi na dvě nebo na tři epizody podíval a vždycky ten člověk jakoby vypadl a to tam měl ještě nějaký nápovědy. To znamená, že jo, byly tam takové věci, které i ten dospělý člověk, byť by to všechno měl znát a asi i znal, tak si na to prostě jenom nevzpomněl nebo už si to prostě nepamatoval. Takže ono se to může zdát takhle na poslech jako hodně jednoduchý, že vlastně máme tady dítě ve třetí třídě, tak se s ním člověk má učit, ale ono ne vždycky, ty rodiče jsou třeba na tom tak dobře, aby mu to skutečně mohli předat. To je jedna věc a možná, ty mě doufám doplníš potom, jedna věc je to vědět, ale druhá umět to potom předat tomu dítěti.
1: Jo. Říkáš to úplně přesně a to je ten případ, že my víme, jak se dělají zlomky, nebo jak se počítají zlomky, ale předat je svému synovi je velice těžké, no. Ale opravdu kvůli té trpělivosti, si myslím, no. Tak co se týká těch věcí, jako od první do páté třídy, co se naučili, tak to jsou věci, tam se jedná o věcné informace. To znamená, když si potom nepamatuješ nějaké datum, že jo, a to dítě si ho pamatuje, nebo ví, co patří mezi, já nevím. Třeba nevím, jsou rukopitníky, jako jo, tak to bude vědět prostě, ale to se můžeš rychle doučit, takže když víš, jako na co je ta písemka, tak se podíváš, naučíš se to a pak mu to říkáš, je, nebo přečítáš, takhle. Ale u té češtiny a u té matematiky je ten problém potom jinde, no.
0: A co by třeba pomohlo teda, jak by měla ta výuka vypadat? Teď se bavíme třeba o těch školách, jako instituci vlastně.
1: Tak určitě bych jim dal mnohem víc peněz. Dal bych mnohem víc peněz do základního vzdělávání. Přece jenom je to vzdělávání, kterým prochází každý obyvatel České republiky. Takže tam by ta výuka měla být nejkvalitnější, mělo by tam být nejvíc peněz, mělo by tam být nejvíc pedagogů, nejlépe postarané o daného žáka. Jo? No a jak by měla probíhat výuka? Co je, když to vezmeme úplně od začátku, tak na, když syn chodil do školky, tak on přišel do školky a bylo naprosto přirozené, že se o něho začali starat starší děti. Že si navzájem pomáhali. Oni šli ven, oni mu pomohli najít boty, vzali ho za ruku, když šli ven. Potom on trošičku dospěl, že jo, byl tam 2 roky a tak přirozeně on pomáhal těm dalším. Byli tam taková parta, tým, navzájem se znali. Je naprosto přirozené, aby se znal ten, co má 3 roky a ten, co má 6 let. Nebo 5. Úplně v pohodě. Jsou to kámoši, všichni se znají ze školky. No a potom, když je dáme do té první třídy, tak tam vznikne taková věc, že řekneme, OK, tak my vás dáme, vám je všem 6 let, tak vám je dáme do první třídy a už se nebudete bavit se staršíma žákama. Ty jsou ve druhé. Byl jsi někdy v 5. třídě, když byl prvák? Já jsem tam to nikdy nebyl. Ano. Tam by nikdy nevyšel, jako, jo. Takhle. Takže vlastně ty děti rozdělíme a oni si přestávají přirozeně čerpat od těch starších. Takže to je, myslím, že je velká škoda. A potom je posadíme do lavic a pomáhání začneme říkat opisování. Což je potom taky smutný. Jo? A vememe jim hodně té společné práce týmové. Takže už nedělají projekty spolu, ale každý má svoji cvičebnici, každý má svůj sešit, jsou po dvou. Pedagog se přirozeně věnuje tomu nejsilnějšímu nebo tomu nejschopnějšímu, že jo? Protože ten je aktivní hodině, protože tomu rozumí. Tak tomu pedagog víc stíhne, což je přirozený naprosto, tak jak trenér tíhne těm nadaným dětem a méně se věnuje nenadaným. No a tenhle tak uběhne pár let, máme tam, najednou nám tam vzniká rozdíl mezi první, druhou, třetí, čtvrtou třídou. Ty žáci o sobě ví, že chodí do stejné školy, ale moc se neznají. No a potom jdeme, pak nás začnou učit na střední škole, že bychom se měli učit sami, že jo, a papoví na výšce zase po nás budou chtít, aby jsme už týmově pracovali. Takže nás vrátí zpátky přesně to, co jsme uměli jako ve školce a bylo to přirozený. No a pokud by jsem já mohl něco navrhnout do školství, tak by jsem to určitě změnil. Změnil bych to, že spolu různé ročníky nespolupracují žádným způsobem. Myslím si, že pedagog toho má hodně na to, aby naučil 20 dětí určitou látku. On jim může odprezentovat, ukázat, ale potom, aby si to ty děti procvičili, tak on může sloužit pouze jako mentor nebo takový koordinátor té výuky spíš, nebo mediátor. To znamená, vemte si, že vememe děti z 5. a z 9. třídy a řekneme teďka jeden deváťák učí jednoho páťáka. Máme 20 a 20 dětí a najednou každý má individuální výuku. A teďka tam máme 2 pedagogy a ti to jenom slouží a ti to nějak koordinují, aby to probíhalo v pořádku. Tam popostrčí, tedy udělej tuto metodu a najednou budeme mít žáky, kteří se navzájem spolu znají mezi 5. a 9. třídou. Budeme mít žáky, kteří mají individuální přístup. Hele, holky jsou v tom nejlepší, ženy, že jo? Ty táhnou přirozeněji víc k lidem. Muži táhnou víc věcí, elektronika, že jo? Stroje, auta a holky jdou do nemocnice, zdravotní sestry. Takže vím, že holky prostě na základce by hnedka raději pomáhly někomu 3 ročníky níž s nějakou jednoduchou věcí.
0: A dá se teda říct, že takové ty jednotřídky, které třeba na některých menších obcích nebo vesnicích jsou spíš jako znouze, protože tam není tolik těch vlastně dětí nebo možná i kantorů, to znamená, že ty děti jsou třeba v jedné velké třídě, uh-huh. kde je skutečně třeba 1. až 3. třída, tak je to vlastně, tak jak je tam je to nouze, tak je to možná to dobře, to jak jsem pochopil, o čem mluvíš.
1: Rozumím tomu, ono jde o to, že pokud ty tam neaplikuješ to, že jim nedáš ten prostor, aby oni spolupracovali nebo jeden učili toho druhého, tak potom ta jedna třídka je ještě úplně špatně. Protože mám tam dítě v 1. třídě, které učím psát a potom dalších 5 ročníků nemá co dělat a já se jim nemůžu věnovat. A pokud je nepropojím a neudělám z toho takovou nějakou systematickou výuku, která je jako naprosto běžná ve sportu. Jako, když já hraju tenis a pokud je naprosto přirozené, že mám hrát se slabším a se silnějším hráčem. Protože když hraju se slabším hráčem, tak když já chci, aby on to na mě odehrál. To znamená, já trénuju rány, které bych normálně netrénoval a snažím se mu nahrát, aby jsme to udrželi ve hře. Mm-hmm. Takže mám před sebou slabšího hráče. Takže přirozený pro to, jo, takže to mám jeden způsob tréninku. A pak mám silnějšího hráče a toho se snažím umlátit. A on mi to vrací. A od něho zase čerpám jako od vzoru. Takže ve sportu je to naprosto běžný. Tak. Ve školství ne? Škoda.
0: Ve školství to není. Je teda možná ono otřepané schola Ludus, jak říkal Jan Amos Komenský, škola hrou, to, co by vlastně možná se mohlo vrátit, když už se třeba bavíme o té základní škole, protože já na to konto jenom doplním, že můj oblíbený Jan Milfajt vlastně dost často k tomu doplňoval, že když vlastně dětem něco řekneme, tak to dost často zapomenou. Když jim to ukážeme, tak si to zapamatují aspoň z části, nebo možná si to zapamatují, ale když do toho zapojíme, tak se to vlastně výsledku naučí.
1: Určitě. Tak ona to podporuje Heineho metoda na výuku matematiky, tento způsob výuky, že bys to člověk měl zažít. A určitě ano, jak já ani to vzdělávání by mělo být naprosto pestré, ono by mělo být tak, jak je, to mělo by zůstat způsob výuky, že mám pedagoga předka za katedrou u černé tabule a na něho kouká 30 dětí, on něco vykládá, on je zaujme a potom vzbudí nějakou diskuzi. Měla by tam být týmová práce celé té třídy na nějakém projektu nebo menší skupin. Měly by tam být hry, projekty, komunikace jak s mladšími, tak se staršími žáky, školní projekty a tak by se to mělo všecko slévat dohromady. A my teďka momentálně máme jenom tu jednu fázi. Já neříkám, že špatně, ale ona je naprosto správně. Ale kdyby se tam přidali další tyto typy výuky, tak by to bylo radostnější, pestřejší, efektivnější, stoprocentně.
0: A když se zeptám na to, jakou roli hrají rodiče, protože ti jsou dost často těmi prvními, kdo vlastně můžou identifikovat ty silné stránky toho svého dítěte, ale stejně taky ty slabé.
1: Tak tam nezmůžete nikdo vůbec nic, no, protože pokud máte nadané dítě ve třídě, tak se bude nudit, pokud máte slabé, tak nebude stíhat. Pedagog se věnuje středu průměru. On jede podle svého rámcového vzdělávacího programu, osnovy, že jo, a to dodržuje a musíš se vlízt do těch mantinelů. Takže pokud jakýmkoliv způsobem vybočuješ, neuděláš nic, vůbec. No,
0: v momentě, kdy mu teda nějaký předmět nejde, bavili jsme se o těch možnostech, jaké jsou vlastně varianty, že může jít třeba o nějaké to doučování, ty se vlastně zmiňoval, že dost často to probíhá, takže to doučování provádí nějací bývalí kantoři nebo třeba z jiných škol, ale ve svém volném čase třeba po večerech, anebo právě může využít službu vlastně doučovací školy tak, jako máte třeba vy. A teď mi možná ještě zase, když to stáhneš trošku k vám, prozradit, jak to vlastně funguje u vás, kdy vlastně rodič, předpokládám, asi dítě v druhé třídě asi nepřijde samo, že má nějakou poptávku, tak rodič předpokládám třeba zavolá, tady Jardovi nejde třeba čeština. Jak to probíhá dál, co následuje?
1: Já to trošičku vemu ještě obecněji, malinko. Takže na trhu, ty jsi vlastně ptal, jaké jsou možnosti na trhu, tak jsme se bavili o těch nějakých expedagogách, jo, co jsou prostě, co už neučí a chtějí si přivydělat, důchodci. A pak tady máme obrovskou skupinu vlastně studentů vysokých škol, což je úplně to nejlepší a v podstatě to navazuje na to, co jsem říkal, že máme staršího žáka, který předává látku mladšímu, jo, je už dostatečně kompetentní. A tím, že už je na vysoké škole, tak tam nepotřebuje žádného mentora nebo mediátora, co by na tu výuku dohlížel, protože je toho sám schopen úplně bez problému. Takže to je jedna skupina. No a toto je naprosto běžné. Máte různé servery na internetu, kde si jako rodič naťukáte doučování matematiky, hledám, vyberete si podle fotky nějakého lektora a ten jde, ten potom doučuje, buď u vás, nebo kdekoliv, na koleji, v kavárně. Toto je systém, který perfektně funguje, ale má několik věcí, které tam nejsou úplně tak, jak by měly být. Ten rodič nemá žádnou garanci, žádnou, koho si vybere jako lektora. To znamená, on to dělá opravdu podle fotky, podle referencí, podle zkušeností nějakých jiných lidí, tak tam je velká šance, že ten lektor může vypadnout, bude mu těžký říct rodiči ne, že ho nechce na doučování, že jo? Po první hodině mu říct, no tak už nechoďte, to asi jako žádný rodič skoro nezvládne, že jo? To máme takovou lidskost nějakou v sobě, takhle. To. Potom většinou to bývá potom u těch rodičů doma, takže oni musí uklidit, být doma a starat se o to. Takže hodně takových neúplně ideálních věcí. Ano, a na straně zase toho lektora, ten lektor, vezmeme si nějakého skvělého kluka, co miluje matematiku, přistěhoval se, já nevím, z Moravské Třebové do Olomouce a teďka tady je na aplikované matematice, na přírodovědě a teďka by jich chtěl doučovat. Tak ho to ani nenapadne, že by mohl doučovat, protože tady nikoho nezná. To je jedna věc. Takže půjde do Teska skládat jogurty. Jo? A nebo když je teda dobrý, jako sociálně silný, tak si dá inzerát a teďka ho osloví nějaká maminka a teďka ten student se musí ještě, ten lektor se musí prodat. Takže on si musí říct, kolik ho to chce peněz. Takže už tady máme něco, na co není vůbec zvyklý. Musí se nějak prodat na tom internetu ještě, že jo, udělat nějaký medailonek a tak dál. No a potom třeba mu to ten žák ještě zruší, tak on kvůli tomu nešel třeba na jinou brigádu, musí jezdit právě mezi těma rodičema a tak dál. Takže to není úplně ideální. No a my jsme tady tyhle věci všechny jako odbourali v podstatě. To znamená, miluješ matiku, přijdeš k nám, ukážeš nám, že tu matematiku umíš a že jsi empatický. My tě přiřadíme k vhodnému studentovi, žákovi, abyste si sedli, protože třeba někteří rodiče říkají, ale mám tady dceru, ta je 14 let, úplná fobie z mužů, že jo, byla by jako hnedka v rozpacích, musíme jí dát holku, nebo přijde maminka a řekne, hele, na maturitu, lajdák, potřebujeme tady fousatýho velkýho chlapa na něho. Takhle. Teď tohle my schopni jsme všechno zařídíme, lektor má jasně danou sazbu, ví, že se tam dodrží určitá pravidla, když on nepřijde nebo když žák nepřijde, jaké to má následky, ale učí ve svém prostředí, učí u nás učebně, kde má, kde on je svým králem, to je jeho prostor, takže je to prostor určený jenom výuce, takže ta efektivita je mnohem větší určitě. No a pro rodiče je to komfortnější, protože zase mají dokonalou zpětnou vazbu, SMS-ka z výuky, zápis lekce, můžou zintenzivnit, víc předmětů může navazovat na sebe. Vypadne nám lektor, zlomí si nohu, máme náhradu, má někoho pořád na podpoře. Takže my jsme nevymysleli nic nového, my jsme vzali dva nebo systémy, které už fungují a jenom jsme je extrémně klientsky přizpůsobili, aby byly přívětivé, aby jsme opravdu dělali službu lidem. A nechali jsme tu potřebu od toho rodiče na jedné straně a vzali jsme všechny ty těžké věci, které byly pro to, aby si sehnal to doučování. A pak jsme vzali ten skill toho lektora, to znamená, on umí učit matematiku, ale neumí dalších 50 věcí, na které není připraven a necháme ho dělat, on to v čem vyniká. Je to srozumitelný trošičku?
0: No jasně, povídáš to moc hezky. A já možná na to ještě navážu, protože jsi mi trošku nahrál. Já jsem se totiž na vašem webu dozvěděl, nebo respektive uvádíte tam, teď budu citovat. Připravíme vás na písemky, testy a přijímací zkoušky. Věříme, že každý student může dosáhnout skvělých výsledků, pokud zvolí správný přístup k výuce. No mě by právě zajímalo, jaký přístup k té výuce to je, protože doučování, ono možná z toho slovíčka, nebo aspoň tak možná, jak se to spojilo mě, něco, co je třeba jako za trest, nebo prostě na co bych se netěšil. Ale věřím, že možná u vás to děláte tak, aby se na to třeba to dítko dokázalo těšit.
1: No, já nevím, jestli se těší, upřímně. Je rozdíl mezi doučováním a vyučováním. Já zase přeju jednou začít dělat výuku a ne doučování. My děláme opravdu to, že se snažíme, tak jak jsme se bavili o té normě, tak máme 30 dětí ve třídě, 20 je norma, 5 nadprůměr, 5 podprůměr. Tak my se snažíme dát zpátky do té normy, aby jsme pomohli rodičům, pedagogům i těm studentům, aby se při té výuce cítili pohodlně. Těch typů žáků, co k nám chodí, je opravdu hodně. My jsme si ze začátku, nebo já jsem si myslel, že k nám budou chodit nejvíc sportovci, co mají individuální plán a pětky, ale oni jsou sportovci a oni se nebudou nikdy doučovat. Oni potřebují zvládnout, přežít tu školní docházku a pak budou dělat to, co chtějí. Takže paradoxně k nám chodí víc i žáci, kteří jsou premianti. Protože jim něco jde a většinou, když člověku něco jde, tak se v tom chce dál zlepšovat. Takže k nám chodí potom, no a potom standardní případy, to znamená klasicky něco doučit, nemoc, anebo průběžná výuka. Nejvíce to na přijímací zkoušky, 100%, 5., 7., 9. třída. Mm-hmm. No a pokud se budeme bavit o tom motu, že je potřeba zvolit správný přístup k výuce, tak ten přístup k výuce je každou hodinu jiný. A to jde udělat jenom při individuální výuce. Protože my můžeme nastavit jakýkoliv plán, ale pokud ty k nám přijdeš a seš, zrovna si měl blbej den a seš po tréninku, tak my tomu přizpůsobíme výuku. My vidíme, že ti to jde, do toho můžeme dát víc. Hmm. A to je to přizpůsobování se výuce. Což už ani u dvou dětí není možné. Ty si něco si řekneš, o něčem se budeme bavit, tak to můžeš udržet v nějaké hranici nebo v nějakých limitech. A ten moderátor, co má kolem sebe 10 lidí, jak by to moderoval? Vůbec. Ty to krásně zmoderuješ tady se mnou. Jo? Přizpůsobíš tón hlasu, intonaci, postoj a my se zesynchronizujeme a budeme spolu mluvit. A tak my to děláme. Jo? Takže my počkáme, jak ten žák přijde. Samozřejmě chceme dosáhnout nějakých výsledků, ale nemůžeme to tlačit, když on mě nevnímá, tak já mu to nemůžu znechutit. A nebo naopak zase musím přitlačit, když to jde. A když je dobře naladěn. No.
0: A dokázal bys třeba odhadnout ten poměr těch žáků, kteří se jdou spíše něco doučit, ať už je to z toho, že někde chyběli, nebo že jim něco nejde. A naopak těch, kteří si chtějí fakt dávat jakoby navíc, že jsou v tom dobří, že tam třeba rozpoznali ty silné stránky. Protože mimochodem to bylo právě to, co mě napadlo, že to nemusí být jenom, že někomu něco nejde, nebo že prostě je v tom slabý, ale může to být, že je v tom dobrý a chce být v tom prostě ještě lepší, tak si dává v vozovkách navíc, tak jak jsi zmiňoval sport, takže si prostě přidáš po tom tréninku. Tak je tam třeba nějaká jako rovnice, máš třeba nějaký data? Kolik?
1: No, data určitě mám, nemám je nachystané, ale můj odhad by byl 20%. Což je hodně.
0: To je dost. Určitě.
1: Jo, jo. A u těch přijímaček je to hodně. Je tomu opravdu tak, že na přijímací zkoušky se začínají připravovat děti v září klidně, nebo i rok dopředu, nebo dva roky dopředu k nám přijdou rodiče a to jsou kvůli tomu, že jsou to premianti ti žáci a oni chtějí jít ještě na prestižnější školu anebo chtějí opravdu vyniknout a mají ten cíl, na který se připravit. A většinou žáci přijdou v září a přijímačky jsou v dubnu. Mm-hmm. Jo? A někteří jako na reparát přijdou týden před reparátem.
0: Což není úplně ideální. Tam už se to moc stihnout nedá, předpokládám. No.
1: No.
0: To ten týden už to je.
1: Je to šílený, no, jasně, no. A tak známe to, ne? Všichni, jak jsme se učili na písemku den předem, ne?
0: Jasně, jasně, no. To bývalo, no.
1: To je úplně pravda. Přirozený, naprosto.
0: Až no. Tě to donutí, tak pak
1: no, to jak jasně. Když jsi připravoval na tento rozhovor.
0: Tak a předobírem. Ne, ne, tak samozřejmě, já v tomhle jsem postivej, takže
1: no, já už se chystám. Takže asi jsi premiant. V tom případě. Jo.
0: Ale snažím se být, v tomhle asi jo, no, to je pravda. Ale na druhou stranu, když to zase budu trošku parafrázovat, tak je to určitě proto, protože mě to baví. Kdyby mě ty rozhovory nebavily, tak se asi možná fakt jsem se chystal před obědem.
1: Jasně, jo, jo, jo.
0: Tak to asi.
1: Jo.
0: Ale ty mě prozradí, a možná ještě tady k tomu, my jsme tady poměrně nedávno měli novýho vlastně rektora Univerzity Palackého, pana Martina Procházku. A já jsem se ho ptal na jednu věc, ohledně vlastně nároků na studenty obecně. Ty jsi hodně zmiňoval přijímačky, to můžou být i maturity, můžou to být i státnice potom na vysokých školách. Z tvého pohledu máš pocit, že ty nároky ustupují těm studentům?
1: Nedokážu hodnotit. Nepohybuji se tady v této problematice. Budu ji určitě znát mnohem lépe naše metodičky, naše koordinátorky doučování, ale co se týká nároků, kdybych to vzal obecně, tak zase je to problém v tom, že ta výuka není přizpůsobená, že se ty nároky kladou velice systematicky a stejně. Přitom některé věci jsou opravdu v životě důležitější. A ať už jako zmiňované kritické myšlení, jo, a mnoho dalších věcí a potom se klade důraz na věci, které opravdu tak důležité nejsou. A neříkám, že nejsou důležité, ale že určitě by měly některé předměty a některé umy, skilly mít přednost. A až je zvládnu, tak pokračovat na ty další. A ne, a ten nárok, o kterém se bavíme, je to, že musíme všechno zvládnout. A my bychom prostě si měli říct, že 20% nebudeme dělat vůbec, ale potřebujeme těch prvních 20% vytáhnout na nadprůměr. Jo? Mm-hmm. S čím se nepracuje zase žádným způsobem? Připadá mi to tak. Nebo určitě pracuje nějakým způsobem, ale nedostatečným. Tak. Ale jaký je nárok na studenta? Tak těch informací je 100% víc, ale zase ty děti jsou na to zvyklé. Ono to je hodně i o rodiči, že? Pokud má ještě dalších 5 kroužků a nebo opravdu jsou děti, na které nejsou kladené žádné nároky, věřím tomu, a na některé je to zase moc.
0: Já no, možná trošku upravím tu otázku. Já jsem to myslel tak z pohledu těch škol nebo toho systému jako takovýho.
1: Já vím, na co narážíš. Jo,
0: Já třeba osobně, já ten pocit mám, jo, že skutečně, a to možná oba, kdybychom se zeptali ještě prostě našich rodičů a tak dále, nebo kdo studoval vysokou školu nebo i střední před 20 lety, tak řeknu, jo, za nás prostě to bylo takový a makový. I já, nebo potažmo ty, kteří jsme studovali řekněme pár let zpátky, to tak dlouho to bylo nějaký.
1: Děkuju.
0: Teďka, kdybychom se zeptali někoho, kdo tu školu třeba, nevím, za 3, za 4 roky dostuduje, tak si myslím, že kdybychom porovnali to, co ten člověk jako musel znát, jaký na něho byly nároky a tedy, že prostě ta křivka je sestupná. Aspoň já mám takový pocit.
1: Děkuji, jsou menší nároky na ně kladeny?
0: Menší, no.
1: Menší.
0: No. Jako skutečně to, co člověk potřebuje k tomu, aby se buď někam dostal, nebo aby něco dokončil.
1: Rozumím, no. Rozumím. Otázkou je, jestli to tak neříká každá generace, no. To my za našich mladých let jsme to měli mnohem těžší. Vy to máte už v pohodě. A jestli to takhle tak nekopírujeme, jestli nedocházíš už taky do toho věku, že si to budeš říkat úplně stejně. Nevím, nedokážu odpovědět. No.
0: Těžko říct, nicméně ještě, kam tím měřím, je to, že v dnešní době se hromada žáků hlásí po základních školách, třeba na střední školy, na gymnázia s maturitou a tak dále. Naproti tomu učňovské obory mají poměrně velký problém naplnit ty lavice, tak je to tím aktuálním trendem, nebo čím si to vysvětlí, že všichni se ženou za, řekněme, dobrým vzděláním, když tak řeknu? Mm-hmm.
1: No, lidi mají zafixovanou jednu věc, že když budou mít dobré vzdělání, budou se mít v životě dobře. A to tak není, no. To tak vůbec není. To je prostě jenom jeden z mnoha schudků, který vám pomůže k tomu, abyste se v životě měli dobře. Abyste byli zdraví, spokojení, soběstační, empatičtí, abyste kriticky mysleli, abyste se chovali slušně a tak dál. A všichni jsou zajetí v tom, že pokud máš titul, můžeš dělat určitou pozici. Tak jak to bylo před 30 lety a ty nemáš vysokou školu, ty nemůžeš už se dostat tady na tuhle pozici, protože všechno je hodnoceno tabulkově. Věřím tomu, že ve státní správě to tak je pořád určitě, že určitou pozici nemůžete vykonávat, pokud nemáte dostatečné vzdělání. A dnešní doba je, nebo ve sféře, kde já podnikám, tak mě by mi v životě nenapadlo se zeptat nikoho na vzdělání. Jako to, že má, to, že jako vystudovaný knihovník a je MGR, jako, ale neumí pracovat se Excelem, tak jako sorry, jako může mít titul, kolik chce, ale jo, nebo se nedokáže vyjadřovat. Takže jaká byla otázka? Tady u toho vždycky mizle.
0: No, proč vlastně všichni chtějí na ty gymnázia?
1: Proč chtějí na ty gymnázia? Jo, ty no, to tady z toho důvodu.
0: Tak, no.
1: Protože oni si myslí, že když budou mít vysokou školu, že se budou mít v životě lépe. A to v nás přetrvává nějakým způsobem. A přitom ten trh takový není. A už takový vůbec nebude, až ty děti, co teďka studují, dospějí. Ten už nebude vůbec takový. Protože ano, má to smysl u oborů, které jsou exaktní. Matematika, fyzika, lékař, chemie, jo, ale jakmile se jedná o obory na fieldě, svým způsobem, jako za mě, já do té školy přece nepotřebuji ani chodit, tam je většina těch toho studia je o přednáškách, sedíte ve velké aule, kdo komunikuje jako s přednášejícím, proč si to nemůžu pustit na YouTube, aby to říkal jeden kvalitní pedagog. Proč mi to musí papouškovat někdo, kdo je placený 30krát a už to taky nebaví? Proč si to radši nemám poslechnout na YouTube a pak to se mnou nebude někdo diskutovat?
0: Právě o to uplatnění jde, no, protože teď už vlastně i v dnešní době to můžeme vidět, že konec konců, když zháníš nějaký dobrý třeba zedníka, elektrikáře, truhláře, tak na ně se prostě stojí fronta, čekáš na to prostě pomalu půl roku a přitom všichni lezou jako na gymnázia, na vysoké školy a tak dále. A pak i když, jak jsi říkal, jsi magistr, jsi třeba knihovník, ale pak ten člověk dělá třeba úplně někde jinde a dělá prostě v obchodě.
1: Jo. Tak že jo, na premianti vždycky chodili na gymnázia a na v uvozovkách nebo prestižnější školy, aby se mohli potom rozmyslet, co budou dělat. A tady chybí zase to propojení. To znamená, spousta té výuky, co je na gymnáziu, by měla být asi i na té střední škole. Protože vysoká škola by vás, pokud nestudujete teda nějaký konkrétní obor, který je potřeba si fyzicky vyzkoušet, tak by vás asi měla naučit jenom mluvit a nějak kriticky myslet. Já předpokládám, že když potkám vysokoškoláka, tak i když nic neumí, tak pokud má nějaký názor, tak by si ho měl prosadit a rozsekat mě argumentama. O tom to je, to tam celou dobu dělají, že mluví, polemizují, že jo, bádají.
0: No, takovou bohu, že to tak úplně není.
1: Není,
0: no.
1: Bohužel. Takže ani mě potom nerozseká ani v těch věcných argumentech, nebo z nějaké historie, to tam taky skončí. A no a potom ten, co přijde z té školy, no a tak možná to i vidíme, že většina těch lidí potom, když skončí učiliště, tak se má hnedka dobře.
0: Dost často. Dost jenom často. To, no, skočí do té praxe. Mm-hmm.
1: Protože přesně má jasně dané, co má dělat. Mm. Má přesně definovaný svůj obor. Ale jak máme definovaný obor, já nevím, jaké. Jsou takový strašný obory, jestli teďka ani nemůžu vzpomenout, ale sociální práce, já nevím, no to asi ne, to je asi v pořádku, ale já myslím, že si rozumíme, no.
0: Jo, jo, určitě ti rozumím, kam tím míříš a já s tím souhlasím, no já osobně jsem se třeba taky setkal s tím, jak jsi zmiňoval tu argumentaci a tak dále, že kolikrát jsme měli na prostě vysoké škole prezentovat něco, domácí úkol třeba, nebo nějaký projekt a plno mých spolužáků se jako trošku hroutili z toho, že budou vůbec vystupovat před nějakým menší kolektivem nebo skupinou a to už se bavíme o lidech, kteří mají 19-20 let a už v podstatě by měli být na to ready a mělo by to vysoké školství by třeba zrovna o té komunikaci diskutovat s tím vyučujícím a tak dále, ale...
1: Proč to vzniká, že? Tak proč to vzniká? Vysoké školy jsou obrovské organizace, že? Je spousta chytrých lidí. Mají tam obrovskou hierarchii a oni potřebují co? Oni potřebují prosperovat, aby mohli růst jako škola. A pokud oni mají růst, tak jsou placeni státem, nejsou placeni v žádném případě úspěchem studentů, ale jsou placeni státem za počet studentů, za počet oborů a tak dál. A přirozeně, pokud někdo chce růst, tak navyšuje, potřebuje tyto čísla navýšit. A to se jim daří velice dobře. Klobouk dolů. A za ty základní školy bojuje kdo? Jak je velká základní škola? Úplně malinká.
0: No.
1: To znamená, přirozeně základní škola zůstává pořád stejná, vysoká škola, školy se pořád staví nové, že jo? Nové části vysokých škol, přidávají se nové obory, vymýšlí se, staví se na tom granty, kdo staví granty pro základní školy? Tam to není tak ucelené, že? Takže jo, takže počátek je chybný úplně někde jinde, ne u vysokých škol, ale tom, jakým způsobem tečou peníze do vzdělávání a měly být jít do základních škol a neměly být jít do vysokých škol.
0: Jasně, máš pravdu, že vlastně segment základního školství dlouhodobě se tvrdí, že je vlastně dost podfinancovaný, že tam skutečně chybí ty peníze.
1: No jasně.
0: Ať už se jedná o tu školu jako takovou, vůbec o nějaké režie a tak dále, zprávu.
1: To je šílený.
0: My jsme tady taky vlastně ředitelé tady nedaleké stupkové základní školy a kdo neslyšel, určitě doporučuji si poslechnout, jak náročné vlastně to má ředitel, čím vším se zabývá, aniž by se měl zabývat něčím jiným.
1: A to navazuje na tu vysokou školu, že tam mají obrovský týmy, který to dokážou zpracovávat. A potom dokáží růst, že?
0: Přesně tak, souhlasím, no. A já se tě teďka ještě zeptám, trošku to možná odlehčím, jsou před náma prázdniny, nebo v momentě možná, kdy tohle diváci a posluchači vidí a slyší, tak už jsou. Jakou roli vlastně hrají prázdniny pro děti, pro studenty? Je to čas na odpočinek, nebo je to naopak příležitost vyjít o krok napřed?
1: No, já vím, že pro nás ve škole je to odpočinek, 100%. Nám ale začínají prázdniny většinou už kolem někdy v květnu, po maturitách, nebo hlavně po přijímacích zkouškách. Takže květen, červen, protože to nám jsou uzavřené, uzavírají známky a tam už za poslední měsíc už se nic moc dohnat nedá, takže nám ten zájem opadá. Co znamená pro děti, no? Tak máme rodiče, co k nám dají děti třeba na 4 hodiny denně, místo základky. To je upřímně lituju. Potom máme spoustu reparátů, takže to je spíš ne taková průběžná výuka, ale velice intenzivní, že k nám chodí potom opravdu obden nebo každý den. No a co to znamená pro děti? No volno, no to jsme měli nejradši, jsme měli prázdniny, jo, kež by trvali věčně, jako stoprocentně.
0: A ty jsi mluvil o těch reparátech, přijímačkách a tak dále. A co když se zeptám na talentové zkoušky? Protože i vlastně děti míří na třeba umělecké školy a tak dále. Dokážete i připravit?
1: Já myslím, že bychom to zvládli, ale není to naše cílovka. My děláme obecné věci, to znamená, my nechceme mít... My jsme fabrika a pokud nám tam přijde, k nám chodí zhruba 1000 dětí denně. V březnu tomu tak bylo. Se u nás doučovalo. A když máme nějakou metodiku, nějakým způsobem pracujeme, máme určitý počet lektorů, máme nějakým způsobem zhotovený nebo vybavený učebny, teďka jsme učili hodně online, tak u těch talentových zkoušek třeba výuka online je velice těžká. A i když by někdo chtěl učit hrát na flétnu, tak jsme takové poptávky měli, ale my bychom museli zavřít jako skoro celou školu kvůli němu, protože by všechny rušil. Takže teď tomu se nevěnujeme a věnujeme se opravdu největší potřebě, co je na trhu. To je právě to hezký na tom, že my nežijeme z dotací, my žijeme opravdu z toho, co je potřeba a řešíme aktuální potřebu lidí. Takže a z toho my jsme živi. Ne z toho, že nám někdo přidělí peníze, když budeme doučovat teďka něco navíc. Takže my víme, že největší hlad a potřeba je po českém jazyce, po matematice, pak o nějakém komplexním doučování, že chtějí ti rodiče, aby jsme doučovali všechno, prostě s nějakou klasickou přípravu do školy třeba suplovali, ať to nemusí dělat doma, ale můžou to dělat u nás. To znamená, přijdou na 2 hoďky dvakrát týdně a ten lektor má všeobecné zaměření, samozřejmě u druháka na střední škole, to je těžký, ale u páťáka zvládneme přírodopis, dějepis, češtinu, matiku. No a podle toho se orientujeme, no. To znamená, my nemůžeme dávat energii nikde, kde z toho, která nebude využita. My jsme zkrachovali, no.
0: A ty jsi zmiňoval domácí příprava, to je samozřejmě nejenom učení, ale jsou to třeba i domácí úkoly. Tak mě možná zajímá, jestli pořád mají vlastně domácí úkoly to své místo v rámci toho vzdělávání.
1: Nebo pořád mají, no, určitě. Jo, mě by zajímalo, který jako z pracovníků na hlavně pracovní poměr by se mu líbilo, že je 8 hodin v práci a pak si máme práci domů. Myslím si, že by to měli zvládnout tam. Ale já to zase chápu, že to je z toho důvodu, že je 30 ve třídě a že prostě musí, nejde to všechno stihnout naraz, jo. Ale je to určitě stresující, hlavně pro ty děti, když na to myslí celý den, že jo. Takže oni přijdou ze školy, chtějí mít volno, ale furt myslí, já mám ještě ten domácí úkol. Takže tam samozřejmě ta myšlenka z mé strany byla. Jsem chtěla, aby dítě šlo po škole k nám, udělalo si domácí úkoly, pak přišlo domů a šlo si hrát a na nic nemyslelo. Rodiče v klidu, dítě v klidu, všichni jsou v pohodě prostě. Takže první otázka rodiče by neměla být, máš hotový domácí úkoly, když ho uvidí ve dveřích, ale jak se změl? To bylo hrozně hezký, že? Ne, tak... Znáš ten pocit, jak jsi byl doma a říkal jsi si ještě ten úkol a no. Až se zeptají rodiče.
0: Ale vždycky se to dělalo tak, že někteří spolužáci dělali striktně úkoly jako první věc, kterou, jako když přišli domů, hodili
1: souborci
0: tašku a šli rovnou si napsat úkoly, aby pak měli volno. To byla většinou ta škola těch rodičů, nejdřív jako práce, potom zábava.
1: Jo.
0: A někteří to měli naopak. Že
1: já jsem je dělal ráno. A to byla ta lepší varianta.
0: Občas i před hodinou, že?
1: Kdyby náhodou ten učitel onemocnil, já to nepotřeboval. Jo, takže tam je ta potřeba, že to nedělám pro sebe, že jo, ale dělám to pro někoho jiného, ten domácí úkol. Stoprocentně.
0: A je to taky třeba o tom učiteli, aby tohle to dokázal tomu dítěti vysvětlit, že to vlastně nedělá pro toho učitele, že to dělá tak trošku pro sebe.
1: A dělá to pro sebe?
0: To je otázka.
1: Právě.
0: Já si myslím, že určitě třeba v rámci té matematiky a tak aby, nebo vlastně asi všech předmětů, tím, že si to opakuješ,
1: tak... Pokud neukážeš finální produkt, je to strašně těžký prostě. Pokud to jako nezadáš projektově, pojďme se naučit krychly z toho důvodu, že tady budeme mít krychly, do které budete vybírat peníze třeba. Hej, tak máš cíl jasně definovaný, hmatatelný. Pojďme si teďka spočítat, jaká by byla ideální krabice od mlíka, aby zabrala co nejméně papíru. Jako super, ale já to nikdy v životě nepoužiju.
0: Minimálně si ale dal aspoň ten příklad toho, víš, jako nějakého reálného použití.
1: Aspoň tak, samozřejmě, ale i tak, jako kdybys to měl hmatatelný a použitelný, jo, nevíš, jako výuka jazyků, kdyby ti teďka někdo řekl, uč se němčinu, děláš to pro sebe, jako to je pravda, že to děláš pro sebe, ale když to nikdy nevyužiješ, tak tam není vůle, není tam nic prostě.
0: Souhlas, jasně, když člověk nevidí vlastně to, kde a proč mu to bude dobrý se to učit, aby to mohl někde využít, tak určitě se do toho nechce.
1: Když my si tady spolu sedneme, tak ty mi řekneš nějakou osnovu. Máme, kolegyně dělá porady, všem řekneme od začátku do konce, jak to bude probíhat. Máme kvartál roční, my si řekneme, jak ten kvartál bude vypadat, jaké kroky nás čekají, co budeme dělat. Máme dítě v první třídě a cíl první třídy by tam měl být definovaný. Na konci první třídy bychom měli všichni napsat dopis mamince. A ještě bychom ho mohli narýsovat, a ještě bychom ho mohli vystříhnout. A mám v tom techničky, matiku, mám v tom češtinu a mám v tom krásný cíl. A teďka oni se budou, takže oni říkají, děláš to pro sebe. Ne, děláš to kvůli tomu, abys dosáhl tady toho. Máme jasně hmatatelný cíl, k tomu vedou nějaké kroky, a postupně se k tomu přibližuji. A je to úplně jednoduchý. Takže tak by to mělo být u celé té docházky, že? Školní. To je tímto způsobem koncipováno. A ne, sedni si a dělej to pro sebe. Jako to je klišé, strašný úplně.
0: A vy jste se teďka v poslední době rozhodli trošku i expandovat vlastně za hranice nejen České právě republiky, ale i dál. Tak pověz mi, jak to vypadá na ostatních trzích. Co se týká školství, dětí, je tam ta poptávka stejná, nebo se to nějak liší?
1: No, já myslím, že tenhle problém je prostě celosvětový. To není problém českého školství, ale tady vznikají určitě nějaké pedagogické směry, fungují, ale... Takže nám se podařilo vstoupit loni na Slovensko. Slovensku nám dalo velice pozitivní zpětnou vazbu. Tam to bylo takový očekávaný, opravdu jako všechno je velice obdobné, jak u nás. No a před necelým měsícem jsme vstoupili na anglický trh a vypadá to, že to bude úplně stejné, ale úplně. Matematika, fyzika, tam to není čeština, ale angličtina. A ty problémy tam jsou, nejsou žádným způsobem vyřešeny. Je zvláštní, že nikdo... Známe spoustu honosných a skvělých škol od českých univerzit po Oxford, Harvard, ale vlastně nejsou školy, které by to pojaly tak, že dělají vzdělávání nějakým způsobem napříč celým kontinentem. Všude stejně, kde využívají všechny ty zkušenosti v metodice výuky, v systémech. Jo, protože aby to posunuli nějak dál, no, já když jsem zakládal školu, tak já jsem ji nechtěl vymýšlet do začátku. Jsem chtěl se podívat, jak něco funguje. Když děláš podcast, tak se podíváš, jaký kdo využívá technologii, jaký má mikrofon, jaký je ideální časový úsek pro to, aby, já nevím, posluchač byl vidělý, že jo, nebo poslouchal, tak spoustu věcí skopíruješ. A já, když jsem čerpal na školu poblok, jsem zjistil, že vlastně není organizace, která by se takhle tak komplexně věnovala dětem, rodičům a lektorovi a spojila je tady do toho trojúhelníku, který my tak ucelujeme, aby mezi sebou dokázali všichni komunikovat, protože je to opravdu rodič, žák a lektor. A my jsme ty dálnice nebo ty cesty mezi něma, aby to fungovalo co nejlépe. A nikdo se tím nezabývá. No, protože všichni přirozeně tíhnou k tomu, že by to měla dělat škola. Což zase taky není v pořádku. Je, já si něco dělám a pak chodím někde, kde mi dávají něco navíc. Kde je takové, někde je obecná výuka. Takže jo, takže tady v tomto směru jsme jediní. Nenašel jsem nikoho, kdo to dělá. Dělají to jazykové školy, to je naprosto přirozený, je to u sportu, ale ne, že by někdo doučoval matematiku takto organizovaným způsobem. Ale vždycky individuálně.
0: No, v Česku se vám každopádně daří. Prozradím, v kolika městech už máte své pobočky teďka v Česku?
1: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec, Plzeň, teďka otvíráme Liberec, Zlín. No. A potom máme takový malý místnostky, kde nemáme personál, ale kde vlastně se potká lektor s žákem.

0: Přesně tak. Máme report, který má minimální počet znaků, máme svou stupnici hodnocení. To bych možná vám potom doposlal, to je velice zajímavá, protože my, když jsme dělali hodnocení žákům, tak jsme nejdřív známkovali ve škole. A 1, 2, 3, 4, 5 a byli jsme hodně hodní. Jo, protože jsme nechtěli ty děti přece stresovat, když chodí ještě na doučování, tak to. Takže chodil report rodičům a dítě dostávalo jedničku a pak přišla maminka a říká, hej, tak jako my propadáme a u vás máme jedničky, tak jste normální. Říkám, aha, tak musíme to dělat asi reál, zpřísníme. Tak jsme začali jako normálně, reál a přišel tatínek a říká, syn má ve škole jedničky, jak vám chodí vystresovaný, že má trojky. Jste normální. A já... Tak jsme změnili celý hodnocení, asi nám to trvalo rok a půl. A my hodnotíme teďka 4 věci hodnotíme. Znalost látky, připravenost, jak je aktivní v hodině a ještě něco. Ale hodnotíme to opravdu, ten reálný stav. To znamená, my nehodnotíme to, jak teďka ty mi odpovídáš, 1, 2, 3, 4, 5, ale třeba aktivní, anebo unavený. Hmm. A máme tam takovou, která opravdu k tomu, nebo pokroky v hodině, nebo pokroky, ty můžou být velice dobré, ale znalost látky může být velice špatná. To znamená, když ty máš dítě, tak víš, že má problémy, ale že je aktivní, takže to jde správným směrem. Hmm. A tak to máme navázané. Takže takovou máme škálu hodnocení, to jsem ti klidně poslal, protože to je hrozně hezká, a tu jsem... velice pyšný, jak se nám podařila udělat. A od té doby nemáme stížnosti na zpětnou vazbu. No, a myslím si, že ta zpětná vazba je potom strašně důležitá pro toho rodiče. A že by bylo pro rodiče i na jakékoliv jiné škole mnohem lepší tedy toto. Jo, on zná perfektně látku, ale chová se špatně v hodině. Jo, ale má perfektní znalost látky. Takže a když tam těchto hodnotících kritérií dáme víc, tak potom to opravdu má nějakou vypovídající hodnotu, ne 1, 2, 3, 4, 5.
1: Hmm. Takže tyhle ty reporty vlastně potom dostanou i ty rodiče, čili mají...
0: Po každé lekci.
1: Po každé lekci.
0: Po každé lekci, no.
1: Což je super. Musím říct, že vlastně i ve školách se hodně potom volalo, aby se vlastně zrušilo to klasické známkování číselné, ale aby vlastně učitelé hodnotili. Myslím, že v pololetí možná už to tak je, právě slovní hodnocení, aby psali na ty žáky.
0: Problém je ani ne v hodnocení, ale jako určitě taky, ale že to hodnocení není dostatečně časté. Ten pedagog by si měl udělat, nebo ne, on ne, to říkám škaredě vůči pedagogům, ale my dáváme hodnocení 1000 dětí denně. Na každýho napíšeme hodnocení, přesně. Jak slovně, plus tady těma bodama. Jo? A zvládneme jich udělat 1000 denně. A jsme soukromá organizace. Jaký hodnocení dostanete na výšce za celou dobu? Jo?
1: No, tam jich asi moc není, to je pravda.
0: Jo, takovou zpětnou vazbu. Ne, buď umíš, nebo neumíš, ale ne takový, že by tě navnímal někdo. Jaký hodnocení dostaneš na střední nebo na základce? OK, ale jenom za ten daný úkol. A ten akorát má vypovídající hodnotu, jak jsi splnil ten jeden úkol, ten dostane rodič, ale ne, jaké to dítě vlastně je. Jo? Takže my jsme třeba na soukromou, můj syn chodí na soukromou základní školu, tam mají nějaký způsob hodnocení nebo zpětné vazby, tomu říkejme, ale jako já si troufnu říct, že oproti nám se to nedá srovnat. Jako on tam stráví 40 hodin, on tam stráví 160 hodin a nedostaneme ani jednu zpětnou, nebo dejme tomu jednu zpětnou vazbu za 160 hodin. A my dáváme po každé lekci. Mm-hmm.
1: Rozumím. No, určitě je to možná asi o té systémovosti, když tak nad tím tak přemýšlím, protože vlastně ten učitel na to musí mít jednak prostor.
0: Nástroje.
1: Nástroje, přesně
0: tak. Metodiku. Hmm. Aby to bylo ťuk. Aby měl tablet, tam ty, měl ty žáky a on to jenom odťukal, že? A to už jde. Hmm. To už jde dávno.
1: Jasně. A tak už se o tom mluví dlouho, že vlastně ten český systém v podstatě se nezměnil od doby Marie Terezie, když to trošičku přeženeme, ale ono výsledku tak skutečně je, že prostě ani já jsem nezaznamenal nějaké větší změny v rámci celého toho systému, toho vzdělávání, ať už se bavíme o základních školách, středních nebo případně vysokých, takže tam si myslím, že už by to chtělo nějakou reformu a myslím si, že už se o tom poměrně dlouho mluví, takže asi by to bylo na snadě. A já možná ještě si mi trošku nahrál, se zeptám, jak se koukáš na školy různé, řekněme, alternativní, to znamená třeba Waldorfský koncept, Khan Academy a tak dále.

0: co ty a tyhle ty školy mimo ty veřejné?
1: Já mám rád všechny alternativy. To znamená, že pro mě, pokud se jedná o alternativní školu, tak většinou je tam prostě víc individuální přístup, je tam menší počet žáků, je tam je to pružnější ta škola, je víc přizpůsobená aktuálním trendům a už jenom tato věc, ať je ta forma výuky jakákoliv, tak už je lepší. Lidé z toho mají strach, je to naprosto přirozené, že dáte své dítě do nějaké alternativní školy a to slovo alternativní je, ono není, to není pozitivní slovo. Jo, co volíš? Volím alternativu, něco jiného. Mm-hmm. Alternativní tonér, jo, že jo, ten je kvalitní, je to druhotný a tak dál. Mm. To znamená. A tím, že ty školy tady nejsou dlouho a nemají dostatečnou historii, plus spousta rodičů to nezvládne tam zůstat dostatečně dlouhou dobu, aby viděli ty výsledky, tak oni začnou porovnávat děti z normální a z alternativní školy a každé jde, obě dvě děti jdou sem, ale jdou tímto směrem, s opačným směrem, ale cíl je stejný úplně. A teďka vy máte kolem sebe bublinu lidí z normální školy a vy jste sám v alternativní a teďka najednou vaše dítě neumí vůbec to, co umí dítě vašich kamarádů.
0: Mm.
1: A začnete to porovnávat, ale vy nevidíte, že to dítě zase kvete v jiných skillech sociálních a tak dál a neporovnají to a potom oni vlastně, proto z nich potom vystupují z těch alternativních škol, i když by to dopadlo dobře, no. Takže já mám k ním určitě kladný vztah, ke všem. Úplně ke všem. Já si myslím, že pokud někdo zkouší nové cesty, nové způsoby výuky, tak klobouk dolů a pokud se nějaký prosadí, tak dá aspoň pořádně na prdel školství tomu, co je teď a to povede ke změně. Že jo? Konkurence vede ke změně. Musí tady být jako obrovská konkurence.
0: Co třeba vlastně placené školství, když to tak řeknu, nemusíme se bavit úplně o těch soukromých školách, ale zrovna třeba to doučování je takový pěkný případ. Je to budoucnost, to, že vlastně budeme za vzdělání si platit nebo připlácet?
1: No tak připlácíme si úplně za všechno. Připlácíme si za lepší oblečení, auto, jídlo, kvalitnější, tak to tak bude. Tak to tak bude. Já jsem jenom zastáncem toho, aby se radši prostě nejvíc peněz vagnalo do toho základního vzdělávání. Aby ten základ byl pro všechny stejný a na co nejvyšší možné úrovni. A potom je samozřejmě asi finančně náročnější někoho naučit operovat mozek, než někoho učit nějaký jiný skill, třeba příklad teďka řidič kamionu, tak na to nepotřebuji milion atestací a x let studia. Mm-hmm. A za některé věci si budu muset připlatit, protože jsou jinak ohodnoceny. A nebo je na ně bude samozřejmě přispívat stát, to je věc druhá. Ale jo, musí se tyto služba jako jakákoliv jiná. No.
0: Právě zrovna v odvětví těch služeb mi přijde, že v poslední dobou to začíná být čím dál větším standardem, třeba i za lékaře vlastně a tak dále, taky vlastně lidé si mohou připlácet, mají tam samozřejmě nějaké služby navíc, ale i se předpokládá, že ta péče nebo to, co vlastně dostanou, tak bude lepší než to standardní veřejné zdravotnictví, což vlastně to školství se s tím dá srovnat, protože taky vlastně základní školství nebo ten školní systém je vlastně zdarma. Že? To znamená, že tam vlastně každý rodič může přihlásit to své dítě, ale dostane potom ten odpovídající vlastně balík těch věcí a to vzdělání, o kterých jsme se tady teďka bavili.
1: Tak na západě je to asi obrovský problém, že jo, tam máme placené školství a je to tak, že tam se berou, ta mentalita je úplně stejná, čím máš lepší vzdělání, tím máš lepší práci, si myslí. A proto potom vzniká obrovská skupina studentů, kteří jsou v neskutečných dluzích za to, že zaplatili za kvalitní školy, ale myslí si, že jenom díky tomu, že mají kvalitní školu, což už teďka se považuje, nebo ne kvalitní, ale drahou, takže budou mít kvalitní práci a potom tam z toho musí vzniknout taky problém. Takže je to opravdu trh jako jakýkoliv jiný. Vy nemusíte za zaplacené peníze dostat dobrou službu. To už je potom na zvážení, že jo? Ale určitě to tam patří a mělo by to tam zůstat. Ale to základní by mělo být, každý, mělo být dostupné pro každého opravdu na vysoké úrovni.
0: A ještě, když se tě zeptám, jestli jsou nějaké trendy aktuálně v rámci toho vzdělávání, nebo jestli vidíš nějaký směr, kam se teďka bude vlastně celé vzdělávání nebo školství ubírat, troufl bys si takhle predikovat?
1: No, já vím, že se školství změní jako zhruba během 5 let a to bude obrovský skok, jakmile my začneme otvírat školy. Do té doby nevím, ale věřím tomu, že fakt do 5 let nebudeme doučovat, budeme vyučovat a uděláme revoluci ve vzdělávání, no. Že budeme mít dostatečné prostředky na to, aby jsme nepotřebovali na to žádné fondy, dotace a ministerstvo školství, ale že to zvládneme po vlastní ose a že díky tomu, že jsme vstoupili na zahraniční trhy, tak budeme mít takový kapitál, který můžeme tady v České republice použít a vytvoříme tady nejlepší školství na světě.
0: Tak to se mi líbí, že nepredikuješ budoucnost, ale chystáš se ji sám vlastně vytvořit, což je prostě jo.
1: No.
0: Ideální případ. A prozradíš nám ještě trošku víc o tom, co máš teda za lubem vlastně?
1: Tak já bych chtěl skloubit tady ty metody, co jsem tady zmiňoval, které, aby opravdu starší žáci učili mladší, aby jsme měli víc individuální přístup, aby jsme to měli perfektní zpětnou vazbu pro studenty, lektory, rodiče, učitele, aby ta komunikace byla úplně na jiné úrovni, aby tam zůstala lidskost, aby tam v tom byly moderní technologie a aby jsme opravdu se věnovali lidem minimálně hodinu denně individuálně. 45 minut denně individuálně stačí pro to, aby jsme posunuli kohokoliv mílovými kroky kupředu. Jo. My když... No, takže tak, no. To by tam mělo být nejvíc.
0: Super.
1: A, takže to by měla být hlavní myšlenka. Zase individuální vzdělávání je to nejdražší, co je. Protože už ve dvou vás to stojí půlku. Jo, když jsou dva. A když se podíváte, kdo má individuální vzdělávání, tak já nevím, zatím to měla jenom Šlechta. Tím měli svého jednoho učitele, nebo více učitelů, co měli z každého předmětu. A kdo má individuální výuku. Samozřejmě musí být skupinová kvůli tomu, aby jsme se socializovali, žili, aby jsme... Tak, ale věřím tomu, že kdyby... Příklad, jo... Jednou měsíčně by měl matikář 45 minut s každým dítětem individuálně. On by najednou věděl, jak se jmenuje a možná to dítě by se v hodině za ním i přišlo něco zeptat. Protože kolikrát oni mluvili spolu o samotě za poslední 9 let. Taková kravina. Kolikrát si mluvil s matikářkou za 9 let o samotě? 45 minut.
0: To asi ne, člověče. Asi jsem nemluvil, popravdě.
1: To je hustý, že?
0: Že já tím přemýšlím.
1: A jak můžete mít spolu jakýkoliv vztah? Jak můžeš k ním mít nějakou náklonost nebo jakoukoliv jako otevřený dveře se jít na něco zeptat? Nebo jo, to jsou úplně ty nejzákladnější věci, které tam vůbec nejsou. A my si říkáme, však kdybych chtěl, tak se přijde zeptat.
0: Aby se to, no.
1: Jo, a to je prostě, to je smrt. To je konec. Starý klišé takový, to je.
0: Já si, no, bohužel myslím, že tady ta myšlenka obecně v tom veřejném školství asi vždycky pohoří na tom, že v podstatě ti učitelé nemají na to už prostor v rámci...
1: Jo, já jim to vůbec nezazlívám, zazlívám to systému, který změním.
0: Říká Jakub Rakušan, můj dnešní host. Kuba, bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi udělal čas, dorazil k nám tady za náma do studia. A ještě než úplně skončíme, tak já mám tady pro tebe aspoň takový malý dárek, takovou malou pozornost, takže to prosím přijmi jako takovou památku na to, že jsi byl tady naším dnešním hostem a věřím, že se ti u nás líbilo.
1: Děkuju. Dneska v ní budu hrát tenis, jo? Pošlu ti fotku. Bylo to velice příjemné, děkuji, Lukáši.
0: Super, nemáš za co, budu ti držet palce, nejenom vlastně s doučováním, ale také s budováním těch škol, o kterých jsi mluvil, na to si myslím, že budeme všichni zvědaví a necháme se mile překvapit, takže doufám, že to všechno dobře dopadne a no, věřím, že se zase brzy uvidíme.
1: Díky moc.
0: Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky, přátelé, mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase za týden s dalším zajímavým hostem. No a pokud nás ještě nesledujete, tak nezapomeňte, že jsme také na Facebooku, Instagram, no a možná také na YouTube. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Rádio Metropole.
3: Byly 4 hodiny.
4: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio a musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1 potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahleta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záložní říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ti lidi řvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám, klukům přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
2: No, my hrajeme venku, hrajeme s Kroměříží, s Bečkem, z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.
5: I learned to embrace the dark, and now every time you see me,

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Víc energie.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíjí.

0: Dnešní den.
1: Berani, dneska vám všichni budou zobat z ruky. Býci, když ustoupíte v maličkosti, neznamená to prohru. Blíženci, někdy je lepší pokračovat v zajetých kolejích. Raci, vaše výkony porostou jako houby po rešti. Lvi, umíte ostatní dostat na svou stranu. Pany, vy rozhodně nemusíte jet na plný plyn. Váhy, změny do vašeho života přinesou svěží vítr. Štíři, nechte odplout veškerý stres. Střelci, pokud možno, buďte bezprostřední. Kozorozi, máte rádi tradice, ale i věci nevšední. Vodnáři, úsměv a obyčejná vstřícnost mají velkou sílu. A co my ryby, vyhýbáme se toxickým lidem, nenecháme si zkazit pátek ani víkend.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
3: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
1: Původní sestava pražského výběru.
2: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
1: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
2: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: 2 a Šumperk 102.9 FM.
1: Olé! Tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň na

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Seonku, jihokorejská megastar, která i solo září jako celý vesmír. Znáš ho z nejslavnější kapely planety BTS, ale teď i sám ukazuje, co v něm je. A že je toho hodně. Jeho hudba je jako precizně vyladěný koktejl popu, R&B a moderní produkce, která zní světově. Ať už sedíš v kavárně, nebo jedeš nočním městem. Sean Ku je jako kámoš, co ti zaspívá, místo aby tě objal. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska se

0: posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný,

0: today, tomorrow.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropole

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
3: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
2: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
1: Sport.
2: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme další dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Všechno, co potřebuje.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Jsme tu pro tebe už dlouho.
4: A máme spoustu společných vzpomínek.
5: Radio Metropole.
6: Good evening.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu. Potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záloží mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ti lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
2: No, my hrajeme venku, hrajeme s Kroměříží, s Bečkem, z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
16: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
17: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Začínáme právě teď. Je pátek 28. srpna. Otec už nežil, ale syn jeho ZTP parkovací kartu využíval dál. Olomoučtí strážníci ve středu na hlídce spatřili na horním náměstí auto s průkazem přepravy osoby těžce zdravotně postižené. Zkontrolovali to.
4: Jelikož se setká

0: třetina. I to se může stát. V 93 obcích Olomouckého kraje byla do nadcházejících říjnových komunálek podána jen jedna kandidátka. Zajímavý protipol najdeme v obci Řídeč na Olomoucku. Tady je zaregistrovaných rekordních 14 kandidátních listin a každá však obsahuje pouze jedno jméno, píše ČTK. Ve větších městech kraje je výběr širší. Například v Olomouci kandiduje 13 uskupení, v Prostějově 10. Celkově se v kraji ohlasy voličů utká přes 13 000 kandidátů. Připomeneme, že volby do zastupitelstev obcí budou 9. a 10. října. Sport. Před branami čtvrtfinále skončila cesta stolního tenisty Jiřího Martinka na turnaji světového okruhu v Olomouci. Poslední český zástupce v mezinárodním podniku prohrál ve třetím kole 2-3 na sety s nasazenou šestkou Isaacem Kvekem ze Singapuru. A ještě pro vás máme informaci o běžecké akci, která je i velkou pomocí. Smetanovy sady v Šumperku hostí tuto sobotu čtvrtý ročník charitativního závodu, který pořádají hasiči Běhej s IZS pro Elišku. Výtěžek ze startovného pomůže dceři místního hasiče s financováním nákladných rehabilitací a léčby atrofie mozku.
1: Je to letos pořádáno pro dívenku Elišku Dorňákovou, je to dcera našeho kolegy. Akce se pořádá v Šumperku ve Smetanových sadech tuto sobotu 29.8.2026 od 7.30 hodin. Registrace jsou online do pátku do 12 hodin, poté se dá registrovat na místě v den závodu.
0: Zve běžce a fanoušky šumperský hasič a pořadatel závodu Běhej s IZS Jaroslav Hýbl. Podrobnosti na webu běhejsizs.cz.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dámy, dnes počasí na letní šaty, taky na baleríny, a chlapy počasí na kraťasy a taky na sandále. Dnes zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, letní teploty a v noci budeme mít zalito. Více právě teď víme, jak bude. Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Později oblačno nebo vysoká oblačnost a denní teploty 26 až 30. Po nočním dešti se pak zítra probudíme do posledního prázdninového víkendu. V sobotu proměnlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehánky, teploty 23 až 26. V neděli 25 až 28 stupňů a polojasno nebo oblačno.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 anebo z Rýmařovská. Dobré ráno za volanty. Děkujeme policistům za ranní hlídání provozu. Právě teď dohlíží na provoz v Olomouci na Lipenské u Kruháče. Další hlídka na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A připomínáme i neúnavné stacionární radary. Povolenou rychlost hlídají například v Ondřejově u Rýmařova, také mezi Valmezem a Bystříčkou u Brňova. Milé dámy, vážení páni, i v pátek ráno jedeme s vámi.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: dnešní den.
1: Berani, dneska vám všichni budou zobat z roky. Býci, když ustoupíte v maličkosti, neznamená to prohru. Blíženci, někdy je lepší pokračovat v zajetých kolejích. Raci, vaše výkony porostou jako houby po dešti. Lvi, umíte ostatní dostat na svou stranu. Pany, vy rozhodně nemusíte jet na plný plyn. Váhy, změny do vašeho života přinesou svěží vítr. Štíři, nechte odplout veškerý stres. Střelci, pokud možno, buďte bezprostřední. Kozorozi, máte rádi tradice, ale i věci nevšední. Vodnáři, úsměv a obyčejná vstřícnost mají velkou sílu. A co my ryby, vyhýbáme se toxickým lidem, nenecháme si zkazit pátek ani víkend.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
0: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Mně se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout. Po návratu z dovolené domů si, pokud můžete, nechte ještě jeden nebo dva dny volna na aklimatizaci. Po příchodu do kanclu nebo do dílny si nejdřív určete, jaká práce opravdu hoří a jaká ještě chvilku počká. Nesnažte se první den všechno dohnat. Nastavte si rozumný plán a dopřejte si pravidelné krátké pauzy. A hlavně nezahazujte všechny prázdninové radosti. Po práci, po šichtě potěší zmrzka, grill, kolo nebo další aktivity, které nám tu prázdninovou pohodu ještě chvilku udrží. To jsou naše top 4 tipy, jak po volných dnech plných cestování, koupání, zážitků i relaxu zvládnout návraty do práce. A poslední bonusový tip pro vás na závěr. Posloucháte? Dobře. Bonusový tip zní: na šichtě zase poslouchejte naše rádio, protože spolu nám to ubíhá líp.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
0: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách.

0: Lars Sink. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Je pátek 28. srpna. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se. Město připomnělo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Dál rostou ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se tu nyní prodává v průměru za 42 korun. Před týdnem byl asi o 20 Kč levnější. O 70 haléřů na litru zdražila v Olomouckém kraji nafta. Ta teď stojí v průměru 45,80.
1: Blansko aktuálně.
2: Objížďky pro autobusy a vozy integrovaného záchranného systému v Blansku spojené s revitalizací oblasti Palava končí. V rámci obnovy rekreační oblasti pro ně bude úsek na silnici z Blanska směrem na Češkovice od září opět průjezdný. Pro osobní automobily však omezení v oblasti Palavy v Blansku nekončí. Řidiči osobních vozidel musí počítat s objízdnou trasou přes Těchov i v následujícím období, a to do listopadu, píše o tom web Blanska.
1: Sport.
2: Druhý zápas se mladým českým hokejistům na turnaji pěti zemí ve Finsku povedl. Po úvodní porážce se Švédskem 1-2 tentokrát vyhráli, a to nad domácími. Česko přemohlo finskou 20 5-0. Dnes hrajeme od 17.30 se Slovenskem. V hokeji ještě mrkneme na včerejší přípravné zápasy před novou sezónou. Jak se dařilo klubům z našeho regionu? Přerovští Zubři porazili 5-3 Třebíč, prostějovští Jestřáby smetli 6-1 Opavu a olomoučtí Kohouti padli 1-4 s Vítkovicemi. A jdeme dál, podíváme se na basketbal. Na úvod porážka. Čeští basketbalisté podlehli v prvním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2029 Belgii 81-92. V neděli je čeká další střet. Svěřenci kouče Luboše Bartoně vyzvou v Praze Norsko.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Dnešní počasí jednou větou? Zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, horko a v noci nás osvěží letní déšť. Víme, jak bude. Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno, později oblačno nebo vysoká oblačnost, denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v noci má pršet. V sobotu promědlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehaňky, teploty 23 až 26, nedělní teplotní maxima mají být mezi 25 a 28 stupni a závěr víkendu má být polojasný. Jasný nebo oblačný.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Nehoda v Olomouci, také policie na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré páteční ráno. V Olomouci je pozor na ranní bouračku, na silný provoz. Bouračka auta a motorky teď na Dolní Novosadské, přibližně na úrovni hřiště Nových Sadů. A kde jsou teď policejní hlídky? V Olomouci u autobusáku na Tovární nebo mezi Prostějovem a Ohrozimí u Mostkovic. Jeďte opatrně a s námi.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem náramek a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
1: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
0: Metropole právě dnes.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlina

0: 4,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černáno přišlo. Zubata, Černáno přišla.
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš. Žádný nostalgický playback, žádný upjatý snaživec nebo člověk bez talentu, ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
3: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
1: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle je
9: Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio a musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum. Se stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záložní říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
2: No, my hrajeme venku, hrajeme skromně Kroměříží s Bečkem z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: To snad ne, já se na to vys**l. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Posloucháš?
0: Radio Metropol.

0: jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
2: Jaké je počasí na Moravě?
3: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin! Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor. Proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Světelnou křižovatku ulic Kojetínská a Husova v Přerově čeká modernizace. Práce za skoro 10 milionů korun mají začít v roce 2027 a přinesou LED návěstidla, videodetektory či bezdotyková tlačítka pro chodce i cyklisty. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.

0: Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Později oblačno nebo vysoká oblačnost a denní teploty 26 až 30. Po nočním dešti se pak zítra probudíme do posledního prázdninového víkendu. V sobotu proměnlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehánky, teploty 23 až 26. V neděli 25 až 28 stupňů a polojasno nebo oblačno.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
0: Bezkonkurenčně nejlepší věta, kterou z našeho dopravního servisu slyšíme nejraději, je, že na Moravě jezdíme bez vážných nehod. A přesně takhle to je v pátek ráno. Děkujeme policistům za hlídání provozu. Policejní hlídka teď v Olomouci na Velkomoravské hlídají také mezi Letovicemi a Skrchovem nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. Také v pátek jedeme s vámi.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na něm. Začínáme fotbalem. Dost možná to bude výjezd sezóny. Olomoučtí fotbalisté hrají zítra v Ostravě na Baníku, a to ve večerních hodinách. Úvodní výkop je ve 20 hodin, no a Sigma vypravila speciální vlak. Ten zaveze fanoušky na nad.

A čeká je další přátelský zápas, který bude poslední domácí. V úterý 1. září se naši kohouti střetnou v Plech aréně s Třineckými oceláři. Úvodní buly padne v 18 hodin. Sezona start

0: to Hanzl nebo Herčík. Tak to jsou všechno nové posily, se kterými jdeme do nového ročníku Extraligy. No a ještě připomínáme, že hned několika miliony přispívá na sportovní akce v kraji Olomoucký kraj. Původní částku krajští radní ještě navýšili, no a finance poputují téměř k 250 sportovním událostem. Finanční podpora může pokrýt například technické zázemí a zdravotnický dozor jednotlivých akcí, ale organizátoři za peníze z kraje mohou nakoupit i sportovní vybavení, medaile nebo poháry. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
14: Rád.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Všechno, co potřebuje.

0: 6.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Metropole.
5: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
6: Teda skoro na přání.
5: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
7: Čistá telepatie.

0: Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: A už k vám letí další zprávy, díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
1: Olomouc aktuálně.
2: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
3: Očekáváme přiháňky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
4: Sport.
2: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
1: Radio Metropole, to na sebe.
5: Dnešní počasí jednou větou? Zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, horko a v noci nás osvěží letní déšť. Víme, jak bude? Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno, později oblačno nebo vysoká oblačnost, denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v noci má pršet. V sobotu promědlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehaňky, teploty 23 až 26, nedělní teplotní maxima mají být mezi 25 a 28 stupni a závěr víkendu má být polojasný. Jasný nebo oblačný.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Aktuální dopolední doprava pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady momentálně v Olomouci, taky na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí, anebo v Zábřehu. Olomouc, Prostějov, Vyškov, Rousínov, Moravský Beroun, aktuálně bez nehod, je to super. Policie teď na 22. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc před Prostějovem. Na bezpečný provoz dohlíží také v Zábřehu za Kruháčem na výjezdu na Postřelmov. A ještě další hlídka, info přímo od vás, pozor, policie na příjezdu od Lipníka po Staré do Přerova. Jeďte s námi a bez pokut.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
12: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: vyrazit.
1: Děkujeme, že posloucháte v pátek 28. srpna. V kalendáři jméno Augustín, o víkendu budou slavit Evelíny a také Vladěny. Pokud se ptáte, co podnikat, máme pro vás spoustu tipů. V Olomouci na Letňáku bude už zítra Beerfest, pivko, hudba, pohoda a také skákací hrad pro děti. V sobotu od 14 hodin Beerfest v Olomouci na Letňáku. Stylově zakončit prázdniny v Olomouci můžeme také ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day, bude Michal Nesvadba, bubenická show, planetárium a mnoho dalšího. V sobotu 29. srpna v Olomouckém parku Šantovka Family Day. Hefajston na hradě Helštín probíhá ode dneška do neděle, stovky kovářů a také jejich tvorba. Velkou slávu chystají o víkendu také hustopeče nad Bečvou. V rámci hustopečských dnů vystoupí třeba Vašek Noid Bárta, také slovenští Backwards, bude i dechovka anebo rybolov. A to jsou tedy víkendové hustopeče nad Bečvou. A ještě tradiční gastrofestival Chutě kraje. Ten nabízí vždycky to nejlepší regionální jídlo a kafe a další festival. Nová zastávka bude už v neděli 30. v Prostějově. Více na webu report.cz. Užijte si poslední prázdninový víkend s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
9: Už tento pátek startuje 23. ročník hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Noid Bárta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
1: Prostějov aktuálně.
2: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale taky regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Boj o medaily čeká moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Na mistrovství světa v Číně se dostal do finále disciplíny. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. O medaily bude ve finále soupeřit v neděli.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude, užijeme si skoro jasný až polojasný den, až k večeru se nám ale začnou na obloze honit mraky. Nejvyšší teploty vystoupají k 27 až 31 stupňům. V noci by nám pak mohly přijít bouřky a déšť. Zítra čekáme hlavně oblačno, postupně během dne by se to mohlo.

0: Vltavy a Havlíčkovy. U zastávky okresní soud. Tak tady opatrně. Zpomalíme raději i na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek za exitem Bělotín. Je tady odstavené auto na krajnici. Hlásíte nám policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Bělotín, v Držovicích v ulici Konečná. Máme je taky v Olomouci v ulici Okružní a v Bruntále v ulici Opavská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Poslouchej dál Radio Metropole a taky se nech nalákat na nějakou super mňamku a pak si nech chutnat. Jasně, jsou tady naše polední menčka z Olomouce. Jdeme na to. Dáme třeba sojové kousky se špenátem anebo vegetariánské lečo. V restauraci koza zůstala celá. Pak je tu smažené rybí filé nebo debrecínský vepřový guláš s křenem a s cibulkou v restauraci Senimo. Filet ze sumečka afrického s restovanou cuketou nebo křupavé kuřecí stehno s jasmínovou rýží, tak to dáme v asado grillu. A nebo je tu indické butter chicken a taky grilovaná vepřová kotleta se stejkovou omáčkou. Dneska v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Dneska je to třeba srbské risotto nebo veganské thajské curry masaman a nebo smažené risolety. To znamená smažené palačinky plněné kuřecím mletým masem a dušeným špenátem. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Mně se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout. Po návratu z dovolené domů si, pokud můžete, nechte ještě jeden nebo dva dny volna na aklimatizaci. Po příchodu do kanclu nebo do dílny si nejdřív určete, jaká práce opravdu hoří a jaká ještě chvilku počká. Nesnažte se první den všechno dohnat. Nastavte si rozumný plán a dopřejte si pravidelné krátké pauzy. A hlavně nezahazujte všechny prázdninové radosti. Po práci, po šichtě potěší zmrzka, grill, kolo nebo další aktivity, které nám tu prázdninovou pohodu ještě chvilku udrží. To jsou naše top 4 tipy, jak po volných dnech plných cestování, koupání, zážitků i relaxu zvládnout návraty do práce. A poslední bonusový tip pro vás na závěr. Posloucháte? Dobře. Bonusový tip zní: na šichtě zase poslouchejte naše rádio, protože spolu nám to ubíhá líp.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál pro vás sledujeme vyšetřování pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku. Policie oznámila, že pracuje s několika vyšetřovacími verzemi. Nezdělila s jakými, ale po jejich prověření rozhodne, zda pád bude řešit jako trestný čin. Historicky první pád větrné elektrárny v Česku způsobil škodu kolem 200 tisíc korun. Trosky nefungujícího zařízení už technici odklidili a radnice v Podštátu teď požaduje kontrolu zbývajících tří větrníků ve větrném parku. V místě události. Dále to sledujeme.
0: Sport.
3: Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Po svatém Bartoloměji bude podzim dlouhý a pěkný. Svatý Bartoloměj byl v pondělí a dnes večer to na bouřku vypadá. Tak se asi můžeme těšit na pěkný podzim. Bouřky by měly přijít lokálně během noci z pátku na sobotu. Zítra už pak ráno očekáváme oblačno, postupně se během dne rozjasní na polojasno až skoro jasno. Jen výjimečně se můžou vyskytnout nějaké ty přehánky, a to zejména na horách. V neděli nás čeká mírné oteplení, výjimečně srážky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Velkomoravská na silnici 35 u státního veterinárního ústavu. Dodávka a osobák se srazily na Blanensku na průtahu obcí u Sobrno, kousek před parkem Sekáč ze směru od Horního Štěpánova. Na silnici tady překáží dvě havarovaná auta, projíždíme opatrně. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitech Přerov a Ivanovice na Hané. Máme je taky v Olomouci v ulici Pražská a Dolní Novosadská. Číhají v Držovicích, v ulici Za Olomouckou a v Prostějově v ulici Brněnská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Kávou provoněný den vám

0: 20 až do 1. září. Kaufland.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Šaš.

0: Velký twister nebo zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte twister nebo zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Nová sezóna s

0: www.hyundai.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Net.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem náramek a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
1: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
0: Metropole právě dnes.
4: Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
2: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitř.

0: Jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
1: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u Moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor. Proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915. Sport. Prohru se Švédy a výhru nad Finy mají zatím na kontě mladí čeští hokejisté na přípravném turnaji pěti zemí ve Finsku. Dnes českou dvacítku čeká další mač, a to se sousedy. Střetneme se Slovenskem od 17 hodin 30 minut.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 43 minut. Vyšlo v 6 hodin přesně. Každým dnem už vychází trochu později a zapadá trochu dříve. No, začínají se nám už zkracovat dny. V noci už bude oblačno až zataženo. To znamená, že na měsíc, který je dnes v úplňku, nebudeme mít úplně nejlepší výhled. Noční teploty spadnou k 15 stupňům. Na okno nám zabubnují dešťové kapky, lokálně se nám mohou v noci objevit bouřky, které mohou být zejména na severu kraje i silné.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásí ten nefunkční semafor na třídě Svobody. Tak tudy projíždíme opatrně. Zpomalíme raději i kvůli odstavenému autu na

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčínsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.

0: Soutěž Lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku, jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo, v MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou, po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum. Se stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za to poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón a střední záložník říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi řvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
2: No, my hrajeme venku, hrajeme skromně Kroměříží s Bečkem z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už k vám letí další zprávy, díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
0: Olomouc aktuálně.
2: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
3: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. Noci bouřky mohou přicházet trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
4: Sport.
2: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Takhle odpoledne máme převážně polojasno, k večeru se nám ale začnou na obloze honit mraky. Fouká nám mírný vítr, místy ale může zafučet i čerstvě s nárazy kolem 55 km za hodinu. V noci raději zavřeme okna, očekáváme totiž přehánky, lokálně i bouřky. Ty mohou být i silné, a to hlavně na severu Olomouckého kraje. Takové silné bouřky mohou přinést pořádný vichr s nárazy až 70 km za hodinu, menší kroupy a nebo přívalové srážky, během kterých naprší až 30 mm.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci na třídě míru na křižovatce u tramvajové zastávky Pražská. Motorka a dodávka se nám srazila kousek za Kokory na silnici 55 ve směru na Přerov. Bouračka se vyšetřuje, trochu se nám to tu štosuje. Počítáme se zdržením přibližně na 10 minut. Víme taky, kde na nás číhají policejní hlídky. Máme je na D1 na exitu Lipník Trnava.

0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
1: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
1: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
1: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. V Olomouci na střední Novosadské vyrostlo unikátní kulturně edukační centrum. Nové zázemí s učebnami i dílnami propojí Moravské divadlo a filharmonii s veřejností a od září tu startuje i nový středoškolský obor jevištní technologie. Informoval o tom Olomoucký report. Jeseničtí sokoly mají za sebou rekordní sezónu. 22 hnízdících párů vyvedlo 46 mláďat, což je o 7 více než loni. Ochranáři přesná hnízdiště tají, s monitoringem jim pomáhají fotopasti. Zprávu přinesl šumperský rej. Muzeum Kroměřížska pátrá po pokladech z pozůstalosti výtvarnice Jany Horáčkové. Chystá totiž výpravnou výstavu 3 generací umělkyň z jedné rodiny a prosí veřejnost o krátkodobé zapůjčení jejich děl. Píše o tom Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Rádio Metropole.
6: Tvoje odpoledne.
5: Tvoje rádio.
6: Metropole.

0: na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: make a mistake.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
1: Prostějov aktuálně.
3: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale také regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: Boj o medaily čeká moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Na mistrovství světa v Číně se dostal do finále disciplíny. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. O medaily bude ve finále soupeřit v neděli.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Po svatém Bartoloměji bude podzim dlouhý a pěkný. Svatý Bartoloměj byl v pondělí a dnes večer to na bouřku vypadá. Tak se asi můžeme těšit na pěkný podzim. Bouřky by měly přijít lokálně během noci z pátku na sobotu. Zítra už pak ráno očekáváme oblačno, postupně se během dne rozjasní na polojasno až skoro jasno. Jen výjimečně se můžou vyskytnout nějaké ty přehánky, a to zejména na horách. V neděli nás čeká mírné oteplení, výjimečně srážky.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Jinak je tomu už ale v Prostějově na kruháči ulice Dolní u památníku prostějovského letectví. Probíhá vyšetřování nehody, na místě je policie. S 20-minutovým zdržením počítáme na trase mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Zpomalit bychom měli raději také na D1 na trase Ostrava-Přerov před exitem Bělotín. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na něm. Začínáme fotbalem. Dost možná to bude výjezd sezóny. Olomoučtí fotbalisté hrají zítra v Ostravě na Baníku, a to ve večerních hodinách. Úvodní výkop je ve 20 hodin, no a Sigma vypravila speciální vlak. Ten zaveze fanoušky na nádraží Ostrava Vítkovice, odkud půjde organizovaný průvod. Tak pokud jedeš, moc si to užij. Pojďme dále, pojďme na hokej. Hanáci pokračují v přípravě na novou sezónu a čeká je další přátelský zápas, který bude poslední domácí. V úterý 1. září se naši kohouti střetnou v Plech aréně s Třineckými Oceláři. Úvodní buly padne v 18 hodin. Sezóna startuje

to Hanzl nebo Herčík. Tak to jsou všechno nové posily, se kterými jdeme do nového ročníku Extraligy. No a ještě připomínáme, že hned několika miliony přispívá na sportovní akce v kraji Olomoucký kraj. Původní částku krajští radní ještě navýšili, no a finance poputují téměř k 250 sportovním událostem. Finanční podpora může pokrýt například technické zázemí a zdravotnický dozor jednotlivých akcí, ale organizátoři za peníze z kraje mohou nakoupit i sportovní vybavení, medaile nebo poháry. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožínkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
8: Nová sezóna s

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Cibule.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás. Metro.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Děkujeme, že posloucháte v pátek 28. srpna. V kalendáři jméno Augustín, o víkendu budou slavit Evelíny a také Vladěny. Pokud se ptáte, co podnikat, máme pro vás spoustu tipů. V Olomouci na Letňáku bude už zítra Beerfest, pivko, hudba, pohoda a také skákací hrad pro děti. V sobotu od 14 hodin Beerfest v Olomouci na Letňáku. Stylově zakončit prázdniny v Olomouci můžeme také ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day, bude Michal Nesvadba, bubenická show, planetárium a mnoho dalšího. V sobotu 29. srpna na Olomouckém parku Šantovka Family Day. Hefajston na hradě Helvštín probíhá ode dneška do neděle, stovky kovářů a také jejich tvorba. Velkou slávu chystají o víkendu také hustopeče nad Bečvou. V rámci hustopečských dnů vystoupí třeba Vašek Noid Bárta, také slovenští Backwards, bude i dechovka anebo rybolov. A to jsou tedy víkendové hustopeče nad Bečvou. A ještě tradiční gastrofestival Chutě kraje. Ten nabízí vždycky to nejlepší regionální jídlo a kafe a další festival. Nová zastávka bude už v neděli 30. v Prostějově. Více na webu report.cz. Užijte si poslední prázdninový víkend s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit? Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší tom veřejnoprávní média. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor. Proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.
3: Sport.
2: Prohru se Švédy a výhru nad Finy mají zatím na kontě mladí čeští hokejisté na přípravném turnaji pěti zemí ve Finsku. Dnes českou dvacítku čeká další mač, a to se sousedy. Střetneme se se Slovenskem od 17 hodin 30 minut.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Brzy ráno mezi 4. a 6. jsme mohli pozorovat částečné zatmění měsíce. To už je pryč. Nicméně úplněk ve znamení ryb pokračuje. Co myslíte? Uvidíme ho večer. Víme, jak bude. Na Moravě čekáme přibývání oblačnosti, občas i s deštěm. A zhruba od 20. hodiny platí také varování před bouřkami. Ty potom během noci budou od západu slábnout. A jaký má být poslední prázdninový víkend? Většinou polojasný a k tomu nejčastěji letní teploty 25 až 27 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Masarykově třídě a taky v Holici na Hamrské ulici. Kontrolu můžeme potkat i na trase Prostějov Dub nad Moravou, jak je ta křižovatka na Kralice. A pozor, větší nehodu řešíme v Mohelnici na dálnici. Je to na tom exitu na Moravskou Třebovou a Hradec. Policie tady řídí provoz, tak hlavně šťastnou cestu.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená stra.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Posloucháš?
8: Radio Mé.

Zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: mě se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout. Po návratu z dovolené domů si, pokud můžete, nechte ještě jeden nebo dva dny volna na aklimatizaci. Po příchodu do kanclu nebo do dílny si nejdřív určete, jaká práce opravdu hoří a jaká ještě chvilku počká. Nestažte se první den všechno dohnat. Nastavte si rozumný plán a dopřejte si pravidelné krátké pauzy. A hlavně nezahazujte všechny prázdninové radosti. Po práci, po šichtě potěší zmrzka, grill, kolo nebo další aktivity, které nám tu prázdninovou pohodu ještě chvilku udrží. To jsou naše top 4 tipy, jak po volných dnech plných cestování, koupání, zážitků i relaxu zvládnout návraty do práce. A poslední bonusový tip pro vás na závěr. Posloucháte? Dobře. Bonusový tip zní: na šichtě zase poslouchejte naše rádio, protože spolu nám to ubíhá líp.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Skali, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Rádio Metropole.
9: Tvoje odpoledne.
8: Tvoje rádio.
9: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už k vám letí další zprávy, díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
0: Olomouc aktuálně.
2: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
3: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. Noci bouřky mohou přicházet trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
1: Sport.
2: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že bouračka se řeší v Olomouci na Litovelské u Šibeníku. A pak tu máme i policejní hlídky. V Olomouci například na ulici Ferstrova, jak je křižovatka se Svornosti, anebo taky na Holické u Baumaxu. Hlídka je i na D1 na exitu Kroměříž západ. A silnější provoz je teď na silnici 35 Mohelnice Studená Loučka. Tady nám hlásíte zdržení zhruba na 15 minut. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
6: To snad ne, já se na to vys**u a Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Don't think

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem náramek a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
1: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. My máme rádi víno. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
0: Metropole právě dnes.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. t-motor.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš. Luskni.cz.
12: V Mžiku doručíme.
13: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
14: Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
14: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
3: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupní vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě čekáme přibývání oblačnosti, občas i s deštěm. A zhruba od 20. hodiny platí také varování před bouřkami. Ty potom během noci budou od západu slábnout. A jaký má být poslední prázdninový víkend? Většinou polojasný a k tomu nejčastěji letní teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Ahoj a dobrý den. Za volant kontroly policejní hlídky, překážky na silnici. U Starého Jičína havarovalo osobní auto, projížděte opatrně. Na D1 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu leží roztrhaná pneumatika a stojí tu porouchaný kamion. Další odstavené auto potkáte na D1 u Kroměříže a taky ve Zlíně v ulici Štefánikova. Policejní hlídky odpoledne požehnaně měří se na D1 u Kroměříže mezi Lipníkem a hranicemi na D55 u Napajedel. Majáčky jsou v Moravské Třebové, v Protivanově a v Prostějově stojí na ulici Za Kosteleckou. Taky v pátek dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku, jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo, v MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500, 300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum. Se stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón a střední záložník mi říká, normálně já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám, klukům přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: I learned to embrace the dark. And now every time

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. V Olomouci na střední Novosadské vyrostlo unikátní kulturně edukační centrum. Nové zázemí s učebnami i dílnami propojí Moravské divadlo a filharmonii s veřejností a od září tu startuje i nový středoškolský obor jevištní technologie. Informoval o tom Olomoucký report. Jeseničtí sokoly mají za sebou rekordní sezónu. 22 hnízdících párů vyvedlo 46 mláďat, což je o 7 více než loni. Ochranáři přesná hnízdiště tají, s monitoringem jim pomáhají fotopasti. Zprávu přinesl šumperský rej. Muzeum Kroměřížska pátrá po pokladech z pozůstalosti výtvarnice Jany Horáčkové. Chystá totiž výpravnou výstavu 3 generací umělkyň z jedné rodiny a prosí veřejnost o krátkodobé zapůjčení jejich děl. Píše o tom Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a

Cestič v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix de

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM. High

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože metropole

Tady je tvoje metropole. Loot je australský producent, který v drum and bassové scéně přináší svěží zvuk a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe na první takt a nepustí. Loot umí spojit rychlé beaty s chytlavými melodiemi, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit. It's Mr. Loot, alongside Sean Paul, and the girl,

0: posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music. Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá. A hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi. Na Metropolitě čekají další zajímavosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc nebe.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních záležitostí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Hudba non-stop. Hudba non-stop.
1: Olé! Tady je tvoje metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio a musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500, 300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záložní mě říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
3: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
2: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
2: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupní vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Kač.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
3: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupní vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.